0: Christoph Mikwauszk. 12 menšinov popečiche, no a to sme so hač došešich na tutych vumiocov veselič. Serbský modžinský oktet to je. A na Pekingec nám zaspieva. Tež nová doba romadže s přesplnými. A to je skupina Trojozink.
1: Jana Kajšta kakvika, dušná pak je noš zrytka, pusto sym tu na Insta, abo tež posreč miest.

0: NDR-Sakska, serbski rozvoz. Sport.
1: Zjanom rerjom.
2: Volejbolistki Brynjeho mústva športového towarstva Viktorie Worklece sú si sobotu Zorielcu v obvodný pokal udobili. Worklečanky s kapitánku Dianu Hajnec přesadžichu so neočakovano z 2-1 přečivo Kundračankám. Čera dopodňa je potom u 20 holcov v Worklecach hrava a přečivo zastupnictvu MSV Budešín z 0-2 přirava. Prvnje volejbulové mústvo muži Viktorie je sobotu v Ralbicach s dvěmaj dobečomaj do Nové Rejnie doby startovalo. Najprv de přesadžichu so Worklečenio s 7 přečivo dorosti VC Drežďany a potom s 7-0 přečivo Pustej Drežďany. Prvnji raz je so v Ralbicach pod lepšimi vumeninimi rao, dokež Visaja Mülace svědce netko vyše. Přiladoval Alois Mikvoušk.
3: Ty svědce jsou vysali vysokosti o 6 metra a žádané je tuto klase, sakské klase 6 metra 50, tak jsme dobili ty svědce povyšič, ale dženca byše výdomné, že nejsou takové bole. To svědce šli a za poprám ta rája bole úspěšná a zajímavá.
2: Nimale 2400 utrajno športovcov je sobotu při Hojvoj Setjevoch bjah startovalo. Šulorka Serbskej vyššej šule Ralbice Nora Popelic dobeža na čare 2 km jako 7. do cíla a Daniel Čorli z Nimcov bu na distance 4 km 4. a při šulorskim běhu na čare 2 km třetí. Koparske wuslitki. Ionel Statnik je sobotu za Nebelčanov v Utah hižo v prvnej menšine trechiu a cuk SJN spiešne na dobečarski pučvet. Hišče do počasa trechištaj Handri Koreng a William Pletner. 3-0 bez dobom končne wuslitk. Pančanci koparjo pširachu bivim kumcu z 2-5, rota za hosči docpieštaj Kristof Cyš a Jakob Pakosnik. SJ Kruščice druhé mústvo Rajne zjednočenstvo Vulkeš Žáre 0-2 a Kinsprok Radvor 4-1. Hosčo z Radvorja chcichu v piatej rie skončne raz Bonje Dybkovač. Hižo v prvnej menšinje pak hosčičeľo hižo navedovachu. Čestne rota zapisachu statistikárjo v Lince Klaudiusa Buše. Okresna Vyša Liga. Ralbice Vulke Rydorjece 1-1, Rota Sokov Zören Čorlich a Kruščice Kulov 5-1. Rota Kulov Bruno Rettich a Rota Kruščice Mato Gislovk, Lucian Zarodnik, Gabriel Zarodnik, Jan Boguš a Florian Zelnak. Rajne zjednočenstvo Nebelčice Ralbice Pančice je v nesvačidle z 1-7 podležavo. Rota za hosči Betitus Žorciliu. Radborská koparská rezáva ručí sočera z Kamenca do Radboria z porážku 0-3.

0: A ja si tady vajtesac a vosom, myšu, by vopsadka, dživa dželniko z toho časa pravidvone na jivišču, mez druhým, vopeta skupiny vajtesac a pjatnače, tyž vendeš fest Serbine, Texasu, USA a ke koncepty. Prajnidom Mirko Brankač, kmenujte si štiovace, nech ište vúspivaja. Mirko Brankač, prošu, što prajš ke koncepty.
1: Ja bych prajom písané podpory přes serbske stavizne, 70 let od Herce hač do aktuálnych spievov z Dilnej Vúžice, ale tež viesotých aktuálnych spievov z našej Hornej Vúžice od Astronaut, napríklad aber Holovský. My sme poprám jedna Dilna serbská kapava, to je ten koncept byl. Když bychom kus mňace časa měli, bychom zavěšit tež jen rze Horno serbský program zmůžnič mohli, máme tež s vůjskými spievami, ale tak je to jedna symbioza.
0: Symbioza a přichodnú nedelu popodňu pozastanú Floppy Dolls v Nebelčicach. 3. oktobra vitajva vás potom v Kroščanský jednoče, tež Radvoriu, Slepom, Čísku a Budešine hišče vám zahúdža a zapiskaja. S tým je 5 hodín 40.

0: Under Pressure.
1: Po čišćom. Skupina Queen, šešćo, džin, acina, če jedno, a po čišćom. Stejatiš, menšine, viacerých ojch robských krajach, to by tiš jasné, abo jasné tiš na fúren kongresu 70. so vústajivo a na letuším 70. fúren kongresu přepros národné zastupnictvo Švédu v Finske, tak menované Folktigent do města Helsinki, stolice Finske, je 5% ľudnosťe stolice Sámi a Sámi a vulku v okolíne reči tam Švédce, tu už tamný zastupér Švédu rádľubie svoje názornenia s hoščimi si v umenovachu. Jedne z Čežišov by riečne plánovanie do názorní Bogna Korenku a tam namiestne.
2: Hostičeľo riečachu vo zajímavých vúžadaniach při navožovaniu v obiu riečov v strohodníctve abo při ladaniu a vo konsekventnom šesadžinu švédčiny ve Finskej. Bože, pak vosta jinice při přednoškách. Samo jako v opetách my jel, to je zjavnopravnický štelak se svojimi mediálnymi poskytkami, vostachu durie do redakcie a režie zaurene, za to sedaše v obšaná prezentácia. Jiničky neposredný kulturelný kontakt z možný vústup žunského kvarteta Lyran při votorienu kongresa. Pak Nerika, so nie sú delegáča kongresa dosť a na dosť impulzu za svoje dživo doma dostali, abo so vo vúžadaniach vumenieli, napríklad vo probléme geoblockinga. Tún z nemožnia napríklad Nímcam ve Maďarskej si doma filmy z Nímskeje vobladač. A so milí so žony silnišo do přesadženia menšinovej politiky zapšieč, nevostá jinice dopoznače. Ze svojej iniciatívu Women for Minority, žony za menšiny, spýtaja zamierne žony zdobyč, rozíma Eva Penčes. Chceme žony pohoňovač, so na rozdílnych workshopach a dále kubvenách vobdžilič. Chceme ich kubvač a zdobom dobre pozitívne názornenia sposredkovač, so bychu so na politickým a menšinovým polu angažovali. Potajím nároky na sebe samých. Ale tiež jednotlivým knižerstvom napřečo uprajichu čvonojo fúen svoje žádania a očakovania přes rezolúcie. Domovina například žáda si zavisčenie sapščiny jako živú šulskú rič v Sakskej a Braniborskej, tak David Statnik.
3: A my tiež ako aktívny čvon fúen vidíme tú možnosť v rezolúciách tiež politice zjavnosť zdobyť, vábiť za naše pozície a tu sa jara veselú zoje delegácijská zhromadžizna fúen tuto námet jenovostne přiúzava a ze s tým tiež naše menenie podpíra zo má vúsledk v opäta serbské šule byť zo šula, šulorka tiež serbské reči. To je náš cíl, tam my očakujeme od kraju tiež jen lepšie radovanie v Sakskej a Braniborskej.
2: A jinýšo je zaso očakuje od zjazka, zo so skončne jako piata národná menšina v Nímskej připuznaja. Wohne sedwo centralnej rady jenišo je ve Bauerskej, sedla pak tiež ve Hesenskej, Badensko-Württembergskej a Porinskych končinách. 20 letižo, dotal podamo, vo připoznače vojuja. Apropos svojovanie, Europiada so po niečím blíži a Frijavsko-Slovenský přihotovanský komité z Italskie fúren kongrese svojský prezentáciu na jara zabavne vašne zakončí. Predstaje najprv logo, menujúce Zeleno za Alpy, Modre za Morio a tuž reka moto Od Alpo hač k Moriu vitače do Frijavlo Julijskeje krajine.
4: From the Alps to the sea, welcoming you in Friuli Venezia Giulia.
2: A potom tiež nedom jacoričnú Frijavsko-Slovensku Jenžesko-Nímsku hymnu po spytachu.
5: Mandi, mandi, dober dan, dober dan, dober dan, benvenuto futbol fan, futbol fan, futbol fan. Oče bien, ma che figada, I love you, ich liebe dich, Europeada.
6: Is it good?
2: Hač drie to na koncu voprodže tuta hymna budže, dobíme vočaknič. Znamenča pak za nekotre tydženje online novú prezentáciu z přístupňa, tak organizatorojo Europeade na koncu slubichu.
1: To bie 70. fúen kongres v Helsinki Bogna Korenkova je rozpravljava, no a to sme so veselič. Na Europeadu 2028 od Alpu hač k Morju, vitajče do Frijavlo, Julijskeje krajine. Italske. Ach, to bude rene. 6 hodin 8 načeje, Bogna Korinku je zimava jubilejny 70. kongres FUEM.

0: Serie Napos hätte mich.
1: Serbski Rozvoz. Povješće. Studio Katka Pöpelec.
2: Dobranje. V svoji vonej rezoluciji žada se FUN od Európskej unie, zo so pri přesadženju KI zákonju na európskej runinje tež menšinové potreby obkyčbuja. Tomu čvonojo 70. kongresa v Helsinki sobotu přiwosuvachu. Z dobom žadaja se, zo so pri zasadžovanju kumštnije inteligence rečna a kulturna mnohotnost obkyčbuje. Európska komisia má zavesčiť, zo so vúvivanie túlov KI a dátových bankov za menšinové a regionálne reče spechuje. Kongres zakončí so sobotu s prezentáciou Friaulov a Slovencov z Italskeje, kýž logo a motto Európiáde 2028 predstajú. Pône v obsadžená by včera žorla Serbského kultúrneho centruma s Lepom, ako by Kur Lipa z Pančic Skukova za názemský koncert na Vopiče. Pod návodom Jadvigi Kolfostovie spievachu miestrujem tvorby z oratória Naličo a serbské popové tvorby. Zromadne s publikumom si jacere štučky zaspievachu miestrujem Slepo to je Riana Veska. Další názemský koncert v Salovie v Otovachu Čičaca Rejovanská skupina z Britnie, Milena Vočarec a Mati Gisbok. Niedže posta pšila do Vario podrahočinský program s rejemi Čiči a modostných a serbskými spievami doživí. Tovarstvo Bratrústvo je zaredovanie z domovinu organizovalo. V Nebečanskej Vosadže sú včera filmovanie svedčili. Dohromady 37 modostných je Sviaté zakrament ve Vosadnej cirkvi Sviatého Mirčina přijímalo. 15 holcov a 22 holcov. Mies filmujomnými by 19 holcov, kýž sú se za sviatk družču drastu zvoblikali. Dokelž nima biskupstvo Drežďany Mišno aktuálne amtirovaco biskupa,

0: A hač nas to zajmuje a tež puta, knija takrec. Horkach rodziny a žilowie bydlacy Juri Koch je zajšły tydzień swoje 90. narodniny woswyczył. Madlenka Šoučíc zladuje na jeho dziwa a myslo pône živinie.
1: Hač jako žurnalist abo spisovačel. Juri Koch pisaše a vozivieše, zoso knižne polce hač od dženca zibuja. Ve všech jemu znatych rečach. Svoj votre jazyk, kištre je tež v studentskim kabareče Krop v Lipsku vociu, klinči z jeho žortnych rymov, glosov a komediov, rune tak, kaj ze žortnych rozvosovych vusevanjov. Kajž v tutem, na Silvester 1978.
2: Zenf z Budešina.
3: Hej, tu je Žonop, Alfons a Žonop. Žonop, Alfons, ľubí poslúhajú po takým. Ja tu steju ve Zenfie, hač nemali do Dingsta. Na, jole do, na, kak to nám reká. Po takým hač tam hore, ja ve Zenfie steju. Tun budyský Zenf je jara vodre a žitky, kaž potala všice zavesti, že viesče. A na to sme my všice, ja hoči, ja, za tun budyský Zenf, tak žitky. Hej, no, štú nezná je heslo budyských, sárských a nemských Zenfariov. Čím bolie žitky je náš žonop, čím rejšo leží so na konop. Tuž nenajíš, so ženie Zenfa, od hore Hanka hač do Genfa. Zenf z Budešina nima konca, to vie každá hupa ronca. No, what me? Hej.
1: Juri Koch je ve přenesenom zmysle svoja hybrid. Po pokače a rieči hornio-delňo-serbsky, po skutkonosti žortny šibavc a do vubokosti a rozuma sahace spisovače, kotrož vulky svět runie tak zabira, kajž jeho mały serbsky ľud. Tež zdawa so tun znano drude předušne?
4: Drude si ja to myslu, na druhým boku pak ja vôbkyč byl tiež ništo, što ješ mi tráši a merza. Za myslo nemôžeme tak rec mesobu ujednač a za jeden postronk čaneč jednu ideju mieč a túto ideju zastupovač potom napšičo politice a politikariam. To je po mojem začu tun hišče strašnejší problém, kýž ja vidiu nastupajú existenciu toho malého ľudžika ve srednej Európe, kýž je so po tylko stách letách teda zakoval, ale netko všinče do jednej dramatické fáze svojho uviča. A tu dobíme kečbovač, zosíme mesobu na nohy, neteptame asi mesobu do zadka, co nebych pravil dorče nekopame.
0: To bieše vúriesk z čerovšeho nedženíšeho vúsevania, keď 90-činám Juria Kocha, ktorýž je Madlenka Šoučíc zestajúva. Přinoš k bycovi dôvodčí namakače na našej internetovej strone, našej dámotnej app MDR Serbia a sovietiš ako podcast v ARD Sounds. Môžu vám to jenož doporúčiť si tuto nedženíše vúsevanie, keď 90-činám Juria Kocha dokładniejszo na Polska. 6 godzin, nydom 42, czy je to je Frank Wesela, kisz nam zaspiewa, Lubosz Czmidasz, znano sobie też do dere chodzi z słowami Juria Kocha, kiśmy na posled reportaże słyszeli.
5: Štimo se šva, se sobo smil kva, a z

hač na posledne miestno bie, wona čera v obsadžená žola Serbského kultúrneho centruma Slepom. Vítal je tam menúce Kolipa na svoj názemský koncert.

0: Na zima ve Vužice.
1: Ja živam v Žvobiku. Moje zase děti domov vele zdrašić, te kapu, te čapki. Ale tež može reálne čas boč, ešte trude ku slunsko sveči, s tome so písaja. Všem také pon jedže šeste, kde se to tež je reálne.
2: Kde šo rene barby je to, co lišťo a to, to je reálne.
1: My se na zima jara ľubi.
0: Serbský rozvoz doma ve Vužice.

0: Nimo sudne, s tým mini Denis Wenzel zaujšek on z týdenia, že sú tiež serbské mústva zaso športovali a to zima na mietko. Jan Reho.
1: NDR Sachska, serbský rozvoz. Šport.
2: Volejbolistki prvního mústva športového tovarstva Viktorie Worklece sú si sobotu v Zorielcu v obvodne pokal udobili. Worklečanky s kapitánku Dianu Hajnec přesadžichu so neočakovano z 2-1 přečivo Kundračankám. Čera dopodňa je potom u 20 holcov v Worklecach rava a přečivo zastupnictvu MSV Budešín z 0-2 přirava. Prvnie volejbulové mústvo muži Viktorie je sobotu v Ralbicach s 2 dobečomaj do Novej Rejnie doby startovalo. Najprve přesadžichu so Worklečenio s 7 přečivo dorosti VC Drežďany a potom s 0 přečivo pusty Drežďany. Prvný raz je so v Ralbicach pod lepšími vumeninimi ravo, dokež Vysaja Mlace svice netko vyše. Přiladoval Alois Mikvoušk.
3: Ty svice jsou vysali vysokosti od 6 metra a žádané v tuté klase, v sakské klase 6 metra 50, tak jsme dobili ty svice povyšit, ale dženca by se výdomne, že nejsou ty kvůli bole. Ty svice šly a za poprám ta raja bole úspěšná a zajímavá.
2: Nimale 2400 utrejno športovcov je sobotu při Hojvoj Setjevoch bjah startovalo. Šulorka serbske vyššie šule Ralbice Nora Popelic dobeža na čare 2 km jako 7. do cíla a Daniel Čorli z Nimco bu na distance 4 km 4. a při šulorským běhu na čare 2 km třetí. Koparske úsledky. Ionel Statnik je sobotu za Nebelčanov v útach hižo v prvnej menšine trechiu a cuk SJN spiešne na dobečarský pučvet. Hišče do počasa trechištaj Handri Korenk a William Pletner. 3-0 bez dobom končný úsledk. Pančanci koparjo pširachu bývom kumcu z 2-5, rota za hosči docpieštaj Kristof Cyš a Jakob Pakosnik. SJ Kruščice druhé mústvo Rajne zjednočenstvo Vulke Žáre 0-2 a Kinsprok Radvor 4-1. Hostčo z Radvorja chcichu v 5. rie skončne raz spône dybkovač. Hižo v prvnej menšine pak hostčičeľo hižo navedovachu. Čestná rota zapisachu statistikárjo v Lince Klaudiusa Buše. Okresná vyššia liga. Ralbice Vulke Rydoriece 1-1, Rota Sokov Zören Čorlich a Kruščice Kulov 5-1. Rota Kulov Bruno Rettich a Rota Kruščice Mato Gislav, Klucian Zárodnik, Gabriel Zárodnik, Jan Boguš a Florian Zelnák. Rajne zjednočenstvo Nebelčice Ralbice Pančice je v nesvačidle z 1-7 podležavo. Rota za hosči Betitus Žurciliu. Radvorská koparská rezáva ručí sočera z Kamenca do Radvoria z porážku 0-3.

7 hodzin 22 je, no a to sem najprve raz v oči vualal, jako sem tunle stavizno včera čital, v Kamienicy je kriminelna banda Džiči. 6 holcov, 1 holc, šice v okolo cina či let modrých, 2 žone nadpadneva a vúru biva. Hajvo prođe, sobotu večer bych ju po mieste popuču, tam sú cia 20 letnú pri busom zastanišču napadnuli, jubili a tež popierové spray domy z oča prskali, nimo toho pokradnýho tošu, modeje žony a čeknýchu s přichodným busom. Ale jeďže ište dále, vúrobená žona zazvoní na to přečelku, kýž na přichodnej stácii busovej stácii čakáše, a džičacu bandu potom nadpadla dla nárieča, što to dobí, hej, čo dla mojho přečelku vúrobíče a zbíječe, dala 6 holcov a holc, tež jej spray domy z oča prskachu, jubijachu a pokradnechu jej šmuratko. Potom do parka tvochnechu, tak policia a tuta netko sledží a má tež video materiál z busa k tomu, je netko rune vúhodnoča, kriminelna džičaca banda. Vúrobí 2 žony, sobotu večer v Kamienicy, kajka to chytro, kuriózna stavizna.

0: Zadkula.
1: Naštane hevak.
2: V egyptovskej, španiskej, abo tež v indiskej. Všude na sveče sú serbsce modrostní. Nesú pak tam jenež v dolu, pak vukonia leto sociálnu službu, abo celé leto dživaja a púčuja. Potekým work and travel. V příchodnom vúsovaniu chceme vám živenie v úkraju zblížiť a snano jednu abo tamnú lepšinu, abo snano tež nelepšinu odkryč. Tu iš zapíkče rádia.
0: Zadkula.

0: jedro.
1: Nas očakuje pomene pomročen džin, v biju dňa očakuje nás tiež švíle a menšie neviedra, k tomu silný vecik, ktorúž pšinže sa zapada, a to šopší maximálne 16 do 18 stopňami. Júce vostane najprv raz pomročeno, v biju dňa pak so svunco tiež pokaza, vostane sucho, a to znova pši 16 do 18 stopňu. Sredu potom má byť prečelné a sucho, maximálne 19 stopňu nám to viesča.
2: A kečbu, ľubiča Ferrojo, na A4. Zes mir Zoreca, nas mir Drežan, mir s budyšnom Vukodom a budyšnom Zapadom. Tam dreje remesnik, kofor, kaščík s gratami na zabil. Je sa nekak na jeznu sunova, tutom kaščík tam leží, potak im tam trošku kečbuvač. Mir s budyšnom Vukodom a budyšnom Zapadom, nas mir Drežane, leží kaščík s gratom na jezne. Hevak, nám dále ničo nepřed leží. Vám dobrú a viestu jezbu přeje moj Katka a Jakub.
0: Serbský rozvoz.
2: Derenformovaný do nového dňa, do nového týdženia, peč po napo 8.

0: hromadže zjičace rjovanske skupinu z Bretnje, a tež Maty Dzisok a Milena Vočarec sú tam zahudžili. No a konc týdňa sú tež ďalší hišče zahudžili menujúce Voni. A to v Haslove. Na žuli bizote Tostčenca je nemsko-serbske ľudové dživadlo včera premiéru Juhu Flopido sú zaso tu. Predstavivo 80 ľudí je si hudžnú inscenáciu podpadalo a žula by dere obsadená. Katka Krigorec, Anna-Maria Brankačkec, Tomáš Cyš, Taso Šile, Išvan Kobila a režisér a divadelník Mirko Brankač. Voni predstavujú vúrysky ze svojho repertoára, však má skupina Flopidals svoje korenie leče 2008, tu bu založená, a v šľakých obsadkách bychu dživadženici z toho časa pravidvone na jivišču, mezdruhým vopeta skupina 2005 načetíš Wendish Fest v Serbine Texasu, a ke koncepty tuto je skupine Flopidals praj dživadženik Mirko Brankačk.
1: Ja bych pravil písané podpory přes serbské stavizne v 70-tych let od Herce hač do aktuálnych spievov z Dilnej Vúžice, ale tiež vizotých aktuálnych spievov z našej Hornej Vúžice od Astronaut, napríklad aber Holovský. My sme popravili jedna Dilna serbská kapava, to je ten koncept byl. Když bychom kus mňace časa měli, bychom zavěšit ještě rze Horno serbský program zmůžnit šmoli s svojskými zpěvami, ale tak je to jedna symbioza.
0: Symbioza, a tuto symbiozu doživíče například příchodnou nedželu, popodňu to pozastanu Flopidals například v Nebelčicách. 3. oktobra potom vítaja vás Krošťanský jednoče na Vulke Reje, tyž Rádvorju, Slepom, Čísku a Budešiny hišče v ústupia. Tuž Smysa Veselič, skupinu Flopidals, čera miachu premiéru Haslove zvojnou je symbiozu Turu.

0: Polícia z G.
1: Od piatka na sobotu bychu budušenia centrum vandalojo popuču, voni kradnuchu od jednače jezdži dvou šklencu špielu a rozrysachu od dveju připovišaku plány. Nimo toho kradnuchu miestče tešišče jacere dekoratívne věce, kotrož bychu 5000 euro hodne. Věcna škoda přinže ešte k tomu 1300 euro. Tež v struhodní studni budušenia bu kradnene a to noce od piatka na sobotu z transportora. Z neho zachov neznačí vietce za vúdženie a grad v hodnoče 700 euro sobu, k tomu vietna škoda na transportoru 300 euro. Sobotu pripúdňu biecie 80-letná so svojim Nissanom stajne zase na vopačný čárie, potekým na D za napšečo jedúcich popuču. Jedoše přes Ottendorfer Kryla, Vršnic, Kleinaundorf, přes Dobru Hač do Čorňova. Viacera auta dobiachu Gečbúhač a so jej vúvinuč, so bychu zražce zadživali. Polícia cia 80-letnú potom dostčinie a jej jezdna kmanosť so prúvaše. Polícia pýta tutým páče svietku, štúšie niešto vidžal, môže to pri kúštym policajským revírie z Džilič predúšim pak romáčotovie za kamiencu. A sobotu večer je policiu ve Vojerecach koup zabieral, kýž sedžoše pošim zdáču viacero hodžiny na kutniku. Zastojnice popadných uzvierio a skutne likor ptaka přepytovaše, potom jeho policistča z druhého zaso ke blízkemu hati dojezechu.

0: Kowalski!
1: Hi! Gratulatia, Lubecici! Störi jeden Dobili!
2: Etea, tvoje posledne rotagenca, vujkotnje!
3: Jako je bude přilečal se spočatnje myslach, za jim viac nedostaneš.
2: Ale potom si se naraz dozade panne čtava, a bude hišče u povedcen znovu trichiva.
3: Kak ta stoha tajki fajrukcija serbse reka?
1: Mi so zda sva žaden pravi vura za to nimame, Mira. Ale bychme to moli tola po pulskim přikvadže přeurotka mjenovač.
3: Přeurotka? Haj, to so mi nekak ljubi, šako so při tym sam přeuročiš.
2: A rota? Su tam tej so vnucka. Rota, rotka, ach, znajmenša tak nekak.
3: Da by to moja prinja přeurotka. A ďakujú sa za vaše ľubé svoje.
1: No, ve prvním voku Miku so skere bojach, zo si kríbet pri akcii skoncuješ. Sem mou hakli juskač, ako sem vidžal zo soči deriže. Hač reálne rota abo nic, nepšenávajče prošu.
3: Haj, vujo Achimo, štele by si poprom vaše narenče v rota, beno?
2: To je lohko, ako zakitova, tlatelku rotov necelam. A hakli jedne, sem zvičku trichio. Na nje svo najrače dopomnju. A tvoje, Mira?
3: Nie vem, hatno sem z cíla raz jedno rota ryciliva. Zato môžu so na jeden vosebite voľný kop v tréningu dopomnič. Haj, vem, kotru meniš. Te rota bych vopravdu rane. Búl je rúnu smu horeka do ruška rotu lečal. Ach, tajke rota bych tých rade junu ryciliva.
1: To hišče pšinže, Mira. Sem se celé vieste.
3: Što byš poprom tvoje najľubšie rota od nás, vujo Achimo?
1: To netrebam duho přemyslovač. Vaše prinedženca. Sče rúne sami jedne núc dostali, ale nesče so zcova zatrašič dali. Zakop, buj ročok Benny, od neho dále k Mirie, ona je jednu přečivnicu vúrava a buj k tebi dále sunova a ty si jún potom bez vúľkoho činenia do rotu prasnova.
2: To sú tvoje najľubšie rota? Dajke celé všetné v rie vúrate.
1: Haj, tam by menujce šo podľa, štoj si ako trena přijú. Morálka, spešná reakcia, dokvadnosť a šice čanu za jeden postrong. To bychu rota cevoho mústva. A dajke mám najradšo. To iš raz, dvaj, ci...
0: Esiat kopačky!

0: Dne auto, to je celé čerstva povieč, tak za ešte čopvaka šteka a frišná cauta, mies vonim ujezdom a svoni boršču. Na pravej čare ste defektne nakvadne auto, a to na A4 na smier zorec. Dobrú a viestu jezbu přije moj Katka a Jakub.
1: Serbský rozvoz.
0: A ja to vedo tiež dopomína so. Na naše krásne liečo ležeč žitnišču snano. Bude to sredu možno, kajže Katka je prajba, no, so s tým svoncom, Katka.
2: Svončný džen nás to očukuje s 19 stopnými, sano sa potom tiež vícik zmieruje, hevak pak môžeme vyzvať tiež zmia puščič.
0: Do toho a potom so žitnišču porane vúležeč. Tomáš, chceš, peč po napodživečích.

0: Nydam je Cibeliki Nadževec, študre je na viace serbskih knjiopisao, štu je najznačiši serbski spisovačel, koho šice znaja, vujki prašak, to su jenoš superlativne. Važniše je tola vidžeč, štu je što pisao, a hač nas to zajmuje, a tiš puta. Horkach rodziny, a żydowie bydlacy Juri Koch je zajśwy tydzień swoje 90. narodniny woswyczył, a Madlenka Szocic zladuje na jego dzieła a myslo pełne żywienie.
1: Hać jako żonalist albo spisowaczel. Juri Koch pisasze a woziwiesze, co są kniżne polce hać od dżęca zibuja, we uszych jemu znatych rzeczach. Svoj votri jazyk, kištri je tež v studentskim kabareče Krop v Lipsku vociv, klinči z jeho žotnih rymov, glosov a komedijov, runje tak, kaj z žotnih rozvosovih vusevanjov. Kajž v tutem, na Silvester 1908.
2: Zenf z Budešina.
3: Hej, tu je Žonov, Žonov, Alfons a Žonov. Žonov Alfons, ljubi poslušajo potajkim, ja tu steju v Zenfje, hač nimal je do Dinksta, na, jole do, na, kak to nam reka. Potajkim, hač tam hore, ja v Zenfje steju, tun budeski Zenf je jara vodre a žitki, kajž potala, žice zavesti, že vesti, a na to sme my, žice, ja, hoči, ja, za tun budeski Zenf, tajk žitki. Aj, no, štun je znaje heslo budeskih, sarskih a nemskih Zenfarjev. Čim bolje žitki je naš žonob, čim renšo leži so na konob. Tuž ne najiš so ženje Zenfa, od hore Hanka hač do Genfa. Zenf z Budešina nima konca, to vi, kožda hupa runca. To vat mi. Aj.
1: Juri Koch je v přenesenem zmysle svoja hybrid. Po pokače a reči hornjo-delnjo-serbski, po skutko nosči žotne šibavc, a do vubokosče a rozuma sahace spisovače. Kotrož vulki svet runje tak zabira, kajš jeho mały serbski lud. Tež Když zdáva so tun znano drude předušne?
4: Drude si, ja to myslu, na druhým boku pak ja vôbkyč byl tiež ništo, što ješ mi tráši a merza. Za myslo nemôžeme tak rec mesobu ujednač a za jeden postronk čaneč jednu ideju mieč a túto ideju zastupovač potom napšičo politice a politikariam. To je po mojem začu tun hišče strašnejší problém, kýž ja vidiu nastupajú existenciu toho malého ľudžika ve srednej Európe, kýž je so po tylko stách letách teda zakoval, ale netko všinde do jednej dramatické fáze svojho uviča a tu dobíme kečbovač, zosíme mesobu na nohy, neteptame asi mesobu do zadka, co nebych pravil, dorče nekopame.
0: To bieše vúrysk z čerovšieho nedženišho vúsevania. Kde veďže sa činám Juria Kocha, ktorýž je Madlenka Šočic zestajúva a přinož k cuvi dohošči, namakače na našej internetovej strone, našej dámotný app MDR Serbia a jako podcast ARD Svet.

Cornelia je zaspěvala. Dženca večer vůseba zase moda žoma radio zatkula. Oni sleduja sledam modostnem do Vukraja, so tam zčejovali tým sledam, kýž tam dživaja, so vukubvaja, aj vo ich puču a ich názoneniach nám dženca večer od 8 do 10 rozpravja. Dženca nejenož nekaká punžela, ale viesová punžela. Na námieste před vonym dživadvom tu budúšine vítaja vás od 5 do 7 pod hesvom Love, Not Hate, Lubosť ani Cída. Ľud, dobrá hudžba a písaná nalada. Dženca na viesovej punželi na námieste před vonym dživadvom budúšine. Wobedlerski policist André Kober ma za was jutze wotorene dure, kajstisch wotorene wucher, wotstörioch doscheschich, domie zaradnisko zjaska při kloštorski wodze, pančicach kukove, jutze to budze, wotstörioch doscheschich. Wobedlerio gmene Maleschetze su na gminsku radu vitani, a to jutze večer sedemich do tamnišeje sedanje. A mačica serbska vita na přednošk vo Handriju Zeleriju sredu večer to budže, 7. na žurli serbského domu. Mirko Šota a doktor Franz Šin zabirataj so s prašenjom Handri Zela bastnik jako tvorc melodijo. Sredu večer to budže, 7. na žurli serbského domu budišinje, to sče vutrobne vitani na přednošk mačice serbskije.

0: Šišč, menčino, dođeveč ih je. Nabožne svoje. Bađenca rano Leoni Venclec z Kamenije.
1: Što je vupši zmys našo byča? Tute prašne zabera filozofo, teologo a kožo z nas v bioživinja. Sjate haušten praj njede. Njemjena je naša vutroba, do niš nevodpočne tebi, o Božo. Tute sua dopominaja nas na to, zo naš ultimativny živenski zamjo v zromadnošti s Bohom leži. Ale kak namakamy tutum puč v našim šednym živenju? V Biblii v liše Efezam rika, my sme je o skutk, přetoj sme stvoreni v Kristu Jezusu k dobrym skutkam, kotrež je Bůh přijotoval, zo byśmy v nich živi byli. Tute sua pozbudžeja nás, naše dary spoznač a je na dobro zromadnošte zasadžeč. Přemyslujme dženca o tym, kak môžeme svojský potenciál užívať, zo byśmy náš živenský zamier spielnili. Přes rozvívanie našich talentov a pytanie za zmyslom v službie na druhých a v zromadnosti s Bohom, môžeme napielnené živenie viesť. Nech Bůh nás všetkým naveduje a nám moc dá náš opravdžitý živenský zamier spoznač a živý byč.
0: Dobraj Leoni Venclec z Kamenije, nadavku a zamovitosti. Tam nie się radwoskie wasady.

0: Raz, dva, tři. Žižík rádiu. Ojovaš, Žižík sebastu.
1: Celského programa.
2: Z čo už byli ve grýbách, ľubí Žižík? Ľubinka krádu ľubujú piacone grýby. A je nán vie, že nejlepšie a nejrednejšie grýby rostú.
3: Noce biešo se desčavavo a zajča ráno jo južo svinsko do vokno gledavo.
4: Stajn, Ľubinka, pojžo mi do grýbov.
3: Jo ju nán sobotu vúbožiu. Tvoj cráz nie ju trebao vováš, dokuláš piacone grýby a štapane kujky je Ľubinka viegin rád jedva. Nán jo vzio veľký korbik a Ľubinka mávy a viasene stej švej do blízkej gole. Nepieve jo Ľubinka jano s nánom gnáva, dokuláš jo záchadne tužin pône korb grýbov z gole pšiňas.
5: Nán vie, že rostú grýby.
3: Jo se vona groniva a vopšodu. Nio dvojko vánovavo a nán jo miel maroniki. Naraz jo von zavoval Ľubinku.
4: Gledaj, kaký veľké kokošky som namakal.
3: Ale tak pšavie, nio se Ľubinka mogava viaseliš nad rednými kokoškami. Dokuláš jo jej korbik by hyšči prozne. Raska jadnočky je nebežo hyšči namakava. Po chvíce pak je vona zajuskava.
5: Nán poš pogledat, som namakala grýb. Taky to hyšči žiedne nejse přinjasl domoj.
3: Ľubinka jo žážava v rúce veľký cervinný grýb s bevými dybkami.
4: Bogalka, chyš ten grýb net přec. To jo mucho raz, ten jo gadovate.
5: Ale von ga jo ten nerednejšie grýb v celej goli.
3: Jo Ľubinka kroniva.
4: Jo, to jo pšavie, ale nič šikno, co šredne jo, jo teke dobre.
2: Jo, s tým ma pšavie šikno, co šredne jo neo dobre. S takým gledaj, šo sa predk Ľubi Žižík mucho radvo, jo snaši nerednejšie grýb, ten pak musí vestaš vegelie.

0: Šula za dolnosarsku rec a kulturu ho v Hršebozu přepšasujo víče na sarske blido do noje nive, a jo to južo dobra tradícia, až nezmakajú se tam v napríklad v domunijský špie, ale na drugom miestne. A že to jo, to vie viednica šule Uta Henčelová. Vena jo nento při telefóne. Dobrý deň, Uta.
1: Dobrý deň, Anja.
0: Jo, že se zmakajú šo.
1: Also, my máme nento južo dobrú tradíciu tam v Novinivie se smakáš dva raza oblieto. Jeden raz v Nališu, to je přeci traditionelne serske blido, tam my se rozkranjame vo všakých témach, ale v Nazumie má to nieco vysebne na sebe. Dokuláš pen se smakajome pla ustavatlišča v Nove Nive a startujome dobvoto na sliedach jelenjo. Also my startujeme ved šistava dobvotu a pen svuchame net na jelenjo, že veni vovaju. My máme nito v toštom leše južo vesme smakanje. Ten zruna nas přece uvita z jadnejo básňu, ven to fajn recitirujo a my šukne obželníky a obželníce mögu na zachopenku serski se rozkranjaš, svetšina tých mögu serski a togodla se rozkranjame janove serske rice, ale pen bužo to šicho a my svuchame z kötarego smira pšidu také vovania jelenjo a pen my se pracujeme a probírujeme tak blížno až možno k tým jeleniam pšiš.
0: Nen to prašanje, čo vy už raz nekotare vyžili?
1: Vosko nic, dokuláš, to je celé jasno. Na zachopenko je to píčku šmojte, ale pen to bude tak šmojte, až ty nemôžeš nic více vyžiš, jano svucháš. A pen, kaž my markujeme v blízkosti z náš žasíš metru, stoj ten jelen a vova tak mocne a gvosne. Pen je to južo doživienie na cúnie, na veže tam daleko přec ved zvúcanie civilizácie. Also to je napšaudu také doživienie, žež nie dostaneš skúšť žen.
0: Krádu vesebné doživienie, krádu vesebné sárske blido musíme kroniť. Co je cíl?
1: Cíl je doživienie ve přírože mieš a veto, až sárske lúže mögu tam se smakáš a také dobre nevšetné doživienie dostáš. A veto se rozkranjaš v serske rece a to bužo. Samo kaž me ježeme sled a mežeme te gvesta na nebju vižiš a se rozkranjaš, ktere obraze to sú, to se stanjo šukno v serske rece.
0: Dla toho teke zachopio se serske blido viče zegar 60, ale bežko to, čo me južo přeražili, šukne miestna sú za letosa pône.
1: Tomu tak jo.
0: Ale jo to znaš možno se přizjaviš už za druge leto?
1: Na se vie. Dokuláš to je zaredovanie zvezané z kúbku domovine v Nove Nive a te lúže přijdu eben z Lubňova, z Chlopiščov, z Vosvercha, z Čupca abo z BV Göre.
0: A gabe nento druge zajmce byli z drugich so, jo to penteke možno se přizjaviš v šuli, abo...
1: Jo se vie, ale ja musím tam šildoš te prítne ako přídu, abo se přizjavijú, te sú im te prítne, ktorýž mögú sobuješ.
0: Po takém musíme chvátaš, kaž máme zájem za to. Po takém bužo víče venú i nivie, krádu vesebne, sárske blido, miestna, súpone, ale za přídúce leto by mogeli sa ešte přizjavíš. A o tom jo informírovala Uta Henšelová, viednica šule za dolnosársko rec a kultúru. Pen viele viacela, že chceme viele úspecha.
1: No, ja sa nažijam, až to sa ražijo a bužeme pen vížiš.

0: Zadkula.
1: Hej, dobrý večer, modžina. Dženca zabierame sa s tým, što serbsce modostní ve Vukraju činia, što tam dožívia a kotre lepšine a nelepšine živenie ve Vukraju má.
2: A k tomu staj Franz a ja, dženca, dvě serbuce tu k nám do studia přeprosovoj, kotrež ste so nedávno hakle z Vukraja vročivoj.
1: Z nimaj budeme so nedom vo jeju nazvaniniach rozmuječ. Kajke byše živenie tam, što je so im najlepšie spodobalo, abo snadno tiež nic.
2: Alles muss man sich so drüben im Modest nehmen, wie man will. Zwei Jeans muss man da locker aus mit der Telefonnummer. Als man Sonny will, gar nicht Serbien gehst du du schaust nicht, wie wo kreist du, dann schiebst du.
1: Alle Predats dort, wo man nicht mehr mal wie so eine Hutsch besabelt.
2: Sanayu bei Jensa, za nasche Wusser an der Jensa, wie Claudius da mal bitte. Claudius, so nam Jensa Rihanna, wo bitte.
3: Dobrý večer, modžina, hej, Hanna a Franz, taj hižo vúsovanie startovaloj a ja som dženca zamovite za hučbu. Tuž zaspieva nemský hučbník Alvaro Soler, banger z 2016, Sofia. Vizotež so hoďace k témie je hubot kola tu pola nás, hún má spiev Tuž viazaj vačok sej za nás. Shakira spiewa Daj Daj, to jest spiew letuszych światowych mistrzostw. Hej, všetko to očakuje vás v prvnej hodine. Netko pískame pak najprv trošku starší hit. Dr. Taste jedže do Dublina. Veľa veselá.
0: Zadkula.
4: Šodamne. Ja vos tu dve...

0: Naša tema dženca sú Moji Serbia ve Vukraju. A dokáž ja, kajštež Hanna ište žene dlieha za dole čas ve Vukraju vostavuje nesmoj, smoj so vo podpíru staravoj.
1: Aj, Franco, to máš celé pravé. Za našu dženc nišu čujemu, smoj sa je tiež dve servoce do studia přeprosovoj.
0: Mila Džisokec a Hanna Nukec, ty si tu dženca nám do budešina dojevoj. Vítajte.
1: Čo? Prajte raz, dže a kak dôste do svoje ve Vukraju bol? Mila, započ to raz.
2: Ja bych sa 6 mesacov ako operka v Nižozemskej.
0: A Hanna, ty?
3: A ja som bola najprv 5 mesacov v Španskej a potom ešte 2 mesace v Indonéskej.
0: A što som potom tam konkrétne také činila, Hanna?
3: Aj v Španskej som ja 5 mesacov do napromo dživala a si kuspina za naromadživa, potom som ja ešte 1 mesac do jednež španšinu si naučila a v Indonéskej som ja také menované backpacking činila, potom kým sa s nakrebetnikom přes Indonésku kusk ježdživa a si tú ránu krajinu ubladala.
0: Hamila, ty?
2: Ja bych ako operka v Nižozemskej. Tam som na dve džiši.
1: Fajn. Když byste se dobře rozsudit, svojba a přeceljo jsou všichni tam, že byste za přecel vostavili.
2: Vy naše rany domy z nemůžice.
3: Mě ty šetce zase domů vábilo, když byl tak fajn za myšmi.
1: Nahaj, to ta ty rýna. To by po takým první začíšť z našeho hoští. Nedom po příchodném spivě zoniče viac o jejich názorněních ve Vukraju.
0: Naše sosedstvo.

0: przy namaj w studiu z tej dżęca Mila Dziswokec a Hanna Nukec, woni z tej sorkaj smyto unie zonili do Wukraja, do Niżozemskie, do Szpanijskie a Indonizijskie porali.
1: A je netko pak nas vieso tej zajmuje, kak je jej uživenie ve Vukraju takhle bylo. Mila, to se prede mi hiďo přeradiva zase ty v... Doto zase v Nižozemske pobyla, v Norvegske pobyla. Hajš, to je ta stavizna za tom.
2: Tu popravne plán zame byše jako operka v Norvegske dživač, tam bych pontiž jeden mesac od novembra hač decembra. Tam pa ja so nesem tak s mojim hustým nánom, zrozumia, tak so sa v prvnom týždňu hižo vupovedžila a potom zastanula a v tutom času som zna započnula online za novými alternatívami putač a to je mi na jara přečená nímska svojba z Nižozemskej napřečo šišva.
0: Po takým trošku zbožom, nezbožu, dodom niko dobro namakal, ale nerfumo dobro a nič než to trošku češo prebyvač. Hanna, kak potom by vupada, što si ty celé dokladne činiva na tvojom v Ukrajinom leče takrát.
3: Ja som bol napríklad 5 mesiacov v Barcelóne a som tam veľmi španielský pistolník zdiovala. A potom som ešte bola 1 mesiac v Sevilla, to je v Andalúzijské. A som tam do jednej ričnej šule šla a si tak španičinu kusbole naučila. A potom som ešte bola v Indonézijské, kde som napravená sa s jednom nakrebetníkom, že je tým svoj kraj, kusk ježiva, si tým kultúru, tým rič, tým rannú krajinu vopla dáva a si kus ľubíš dáva a dole si nepšetel kutiniva.
1: Hej, nekako pak ty zajímavosť na rúne za modžinu, kak staj si to financovalo? Azo, Hanna, ty svoje pisto, oni dživa, sa ty tam poviem zasvúdživa tiež nešto?
3: Hej, a zbyt je pistolný si ja na kúžu partnerstvo zaslúžíva, to pa nekde nie dosávalo, toko si ma tam im ty dobyla kus bodlič a si tú živinu im tam kus knatvarič a tohle si ma ty im dječací pinnes dostala, ale ty znova do toho si kus knaromadžíva.
1: Hamila, ka potá tebe bo?
2: Bola mé byšie to tak, že som ja po tý hostný svoj by živa bo a s tým pon bydlenie znova inkluzive mua. Přitom sa ja tyž dostala jen mesačné kapsle pinnes, tým sa ja za jíča za pošitku nezastaranie užívala a z mojej svojských nalutu a nech byne som ja po nižozemské a belgijské ježičiva a si šelkevický vopladova.
0: Jak to financiálne tak vopada, možno netko prajevo, bo ešte si vopravo, že do toho veľa náromáži vojde, že ho dobili do toho beží šop přes organizácie najbúštíša, tak že ho tam dobili do toho týzno jednu väčšiu zumu pláčiť, alebo jak dopon tak odbeží.
2: Za ten program v Norvegskej sa spočínal z jednej organizáciou, ktorá je na opere usmerená, tam sa ja po tým nekak 200 euro pláčila za ten sposredkovaný, dokým špato po tým času v Norvegskej som mi neľúbila sa ja po skoku treba jednu alternatívu, a to sa ja po online z jednom programom, ktorý ríka au pair world činu, a to je celé zadomo a pon im na svojské riziko so jedna a sposredkuje a tam je nesem ničo páčiva.
3: Hej, hej, ja som si to šo sama organizovala, som jedno retum pistolano napisala, alebo jacero pistolano v Barcelone a pon som ja ľadala, pon som tam dve obšiuzali a pon som ja sa za jednu rozhodila a tam dživať započnula.
0: To pon zaujíš ešte mo trošku jace dživať, nekde navšakvať pola mile, tam si to víš, povám, pan Janeš Vupotáč, alebo sa na připravené.
3: A je to týku šas, pan treba na ten vodmo čakať, a láčať, a šo trichy, ale pan to šo švo, tým tým te budle nosi, pan tý sam potáč, to šo nebe tak ľuhko, ale...
0: To môžem činžem ozno, k mojim příchodným prášeniu, kak daloko předpolu si si to pan doba, to šo také organizovač, kdy si to započínala s tým predáci, si to vidžala nekeď sa mňa do Ukraja hýť.
3: Ha, ja som v auguste, loni som ja lusto v Barcelona, a do toho som ja oko 20 mesiace započnula, to šo plánovač, organizovač, a pone to ti šo klopvalo na koncu.
0: Ok, to sú sa ty z tvojej agentúru tak rec? Do kontakta stajová pani raz?
2: Bola mi by to trošku pozdže, poprom jem praj tak zaje, kajž možno, tak zaje, kajž tá idea ste, so je nechce s jednou organizáciou alebo s tým plánom rozestají. Bola by byšte to týž nekakaj pohane, zase ja 20 mesiace v předpolu to spočínala, po tých agentúru papon šelke vický kus trošku dlie traja, kajž napríklad co dokumentácijské vice detaile vo svojských informáciách. Ja som tý doba zaručiť, že ja nesem do toho zno vyjastva alebo nekajku pokutu mela a tož chvíľu traje, do nešne to co dokumente zromadže má a poprom tak zajekaž možno 2 mesiace týždňa zajekaž.
0: A po takim tu jeszcze.
1: Also kiedy robię domu susza po takim so z letom w Ukraju, so na, tak jak na to przyjotować, to byście Hanna Nukec a Mila Dzisokec, oni rozprawiają nam dżęca o jej dożywieniach w Ukraju.

0: A ten štát přišel za 600, prečo sa tam 10% tých koštov. A tam mám 25% ľudí sama nošiť, čo je z pienežnú dáru. A genau, a tu budú jenej svojbe a ešte tak, to sa šiká tá organizácia potom stará.
1: Okay, sag mal. Madlenka, musst du dich Sonnili so switchig die Psyche zwischen verzehrt nach und nicht dann vegane? Budest du da bei dem Tisch nicht gar nichts, nicht gar nicht mehr Lüge, mehr was switchig? Aber gackt dieses Wohlbekommunikationsdokisch, muss man das noch im Chat beluwiteli, da Kommunikation nicht zählt, da doch kann man so beim Dollar schon nicht gar kein Budest namagali, nicht bis Wonnig, gackt aber da bitte gewott Beji.
0: Also moje narodiny svedčí mi toto vône myšče od Gána. Musel s tými tamami, s tými dobrovoľníkami, trichím oký tamo myšče budla. A s komunikáciou, also Jorič je krajnarič, kúpam jenžešče, ale oni šíce tie tvíriče a tiež mesa budví. Ale mus tie svojbu a tak jenžešče rečímo. A to už po pomšilom, ktoré funguje jenáš telefonovania, tak jo, hej, kus Češo, přes košte, genau.
2: Hey, Malenka, v pozadku mu slušimo, ľudí reči, že ďadru nese?
0: Ja som moje ství, ale moje okno na tún gang dopredka, jo, a oni husto vonka sedia, varia, vešu, čina, a tam to je oprivodne džin, to odla slušíci doma.
1: Warte, gib ich jetzt eine Stunde los, Baller, was?
0: Hi, ja, den auch schon, es gibt Misten im Budlim, also ja, mal, der Schule direkt bei der Mai Dubi.
1: Na, hey, da hat du ein Butsch näher da, Loki, du Tereine, wo er aber frei war.
2: Hi. Hi, Malika, er war frei, Wulki Jack. Hier ist das Deutsch, hast du eine Welle, das Bosch hat zu ihm nach und jenem. Hi, welle Wester, hat die Bisch zu Begania? Hi.
0: Hi, Jacku.
1: Jacku, so, Ritter Klopfer. Dobrze, Madlenka Zimmermannitz, Gottruch, du schaust eine soziale Liter Veganie. Przewidzę.

0: My jsme si dneska malou hru přemyslili, předáce, já vás dneska zase jenom sprášám, že já bych to opravdu, že to je to nejvážnější, za také v Ukrajině lito jsem se, já musím jen rájmu jenom o kuru, a přesto rájmu pakuju svůj nakrivětník. Váš nadok, já jsem máme na koncu 10 nejvážnějších vícků v našem nakrivětníku, kterou bychom trebali, že můžeme se tak rád do Ukrajina podat.
1: No, to máš nějaké skrutka čas, jemu přemyslovat, že opravdu Míla, to započneš.
2: Já pakuju svůj nakrivětník a beru subu svůj pučovanský vůpokaz.
3: Já beru svůj pučovanský vůpokaz a moju zubnu štětku.
2: Já beru pučovanský vůpokaz, zubnu štětku a nabivanský nástroj za telefon.
3: Já beru pučovanský vůpokaz, zubnu štětku, nabivanský nástroj za šmuratko a flip-flops.
2: Já beru pučovanský vůpokaz, zubnu štětku, nabivanský nástroj za šmuratko, flip-flops a vizo šmuratko.
3: Já jsem s sobou pučovanský vůpokaz, zubnu štětku, nabivanský nástroj za šmuratko, flip-flops, šmuratko a můj ticket za lid.
2: Já beru sobou pučovanský vůpokaz, zubnu štětku, nabivanský nástroj za šmuratko, flip-flops, šmuratko, ticket za lid a medikamenty.
3: Já mám s sobou pučovanský vůpokaz, zubnu štětku, nabivanský nástroj za šmuratko, flip-flops, šmuratko, ticket za lid, medikamente a traste.
2: Já beru sobou pučovanský vůpokaz, nabivanský nástroj za šmuratko, zubnu štětku, šmuratko, flip-flops, flip-flops, medikamente, ticket za lid. Co se to ještě posledně pojme? A jsou draste a vizo tež ništo kědži a piču za lid.
0: Čapne štěneke štěmo. Náš džesate.
3: Žád problém. Pučovanský vůpokaz, zubna šitka, nabivanský nástroj za šmuratko, flip-flops, šmuratko, lid za, ticket za lid, medikamente, A draste? Ich hab's doch nur frei. Nicht doch, hier die Abitschu. Schau, ich hab's noch hier nur Powerbank.
2: Oh, hi, Jara Wauschner.
0: Ja, sind die Jara sein, wo man dann kann. Ich hab's schon nervt und Navi Wanski nach der Erfond des Schmurrat.
2: Na, hi, Schmurrat, komm, ich schätze nur auf Kupitschale. Und du bist doch nicht um Nattelchitsch.
0: Ach so. Na gut. Erstens ein Pulse, das ist aber ja Franz, aber schon schon was mit was.
1: Oh, hi, Potakim, všetko to najvážnejšie, pučovanský vůpokaz, zubna štětka, nabivanský nástroj za šmuratko, flip-flops, šmuratko samo na sebi, ticket za lid, medikamente, draste, ješť a piče za lid a powerbank. Všetko to, Potakim, sú najvážnejšie vice, ktoré dobíče si do Vukraja sobu zač. Do Vukraja poladáme nedom týž po příchodnej hudbe, jmenujúce do Irske. Tam je Karla Knopec, ktorá štúčasne v Ukrajine lieto v Irske přivedže.

0: W prenej hodzinie smoj sa Hanna a ja hižo z našimaj hošťmaj Milu Dziswokec a Hanu Nukec vo jej udoživeniach ve Vukraju rozmawiavej.
1: Do hunia smoj hižo z Madlenku Zimmermannec telefonovaj, kiš je tu kvilu veganie a poričach moj z Karlu Knopec.
0: Netko pak dospolne fokus na druhú hodinu, máme menúce hižšie došť před sobou.
1: Tak podáme som mňaz druhým do Chile, Tanzanie a do Indiske. Islandske, vodajče.
0: Hej, nimo toho přeradžite vám Mila a Hanna nedom hišče jich najlepšie stavizne z Vukraja.
1: Zopak neboh môj netko žaden čas uvoj, přeradži vám Klaudius najprve, kak se húč bude leďa.
2: Dež v druhej hodine očakuje vás zaso písaná miešenca z pivo, tak maja Janka Hanka z pivo tausend dušne kadla za nás.
3: Ja som tausend dušne kadla, mi nech nikto nepřijde.
2: Skupina Linkin Park spiewa znaty spiew Faint. Run Boy Run titul, wo mir za Woodkid dej słyszycie. Najprede pak chcedža Brankačky Narie, woni maja spiew Mylge Mylgenza za nas, dajče se lubić.
4: Zadkula.
5: Schon dann?
6: Ja, wo hast du denn?

0: Hej, pšina maj ste tu netko za so Hanna Nukec a Mila Dzisokec, kotri ste so za dlhší čas do Vukraja podali.
1: Naša téma dženca sú menúci serbsce modostní ve Vukraju. Hanna a Mila máte tutun čas netko hižo za sobu a ste naši profice.
0: Hej, dajte nám najlepšie kúže z baju, alebo romadže jemo tři typy, kotrež bych čevo vo sebe dali, kotrež jene vo sebe, jene kotrež se so do Vukraja podať.
2: Hej, můj první tip je na kůže pát, co zaje došť za to přízevý čas, o to starač, když vyle organizace mají ty jich časové obmezování za ty přízevěně, a když se pomře pože vůmeruje, pan z dneska některé obce jac nejsou možné, a pan se to stano neporadí jac.
3: Hej, tomu může já se přizáknout čas, ale mám já tyž jen tip, co když pan se v Ukraju, a ty by se stiská si celé jen sociálně, jen sociálnu sič, tam natvarič ha to jo zamene lipe přes online platforme Instagram ha tak meno nu a Bumble for Friends funguovo s tým som sa dvici přečece na kvásko to myš mám ja dženca ište kontakt.
2: Hi ha, náš cvičí tip je sejte ešte jednu vice z hryčky, čo sa na doma nebu, alebo nese co ešte činč, napríklad nekako ještieť, alebo niče nešto nové doživiť, alebo nekaký nové hobby započiť, takže aj ten čínsky otrysk ženy jasne napšiť.
3: Ha, všetko škúžde na zo nenejom, boba hačenie. Hač negatívne, alebo pozitívne.
2: Süß. To šo celé fajnbrajové. Potek jim šemo vrúbim zjednočené. Bumble for Friends.
3: Sociálna sič.
2: Sociálna sič, celé dobré. Potom sa v neušetných vieckách uspýtať, škôr to ševák takhle nečíš. A šo by to celé plne ševo?
3: Zajedošť
2: započínač. Potak jim tu teci to prosí. Kvútro by zajče, jeli so cieče so vô do Ukraja podač.
0: Hej Mila, na celé útrobné džak, vám aj zostaje dženca tu pšina maj bývoj a hej, bere doma a rána večer, no?
2: Ďakujú, do unia.
1: Božme.
2: Hoj, to bera fajn, božme.

0: Hej, potem zasme runie z Hilžbietu Delanec, kotraž tu časne w Tanzanii socjalne w Ukrainie lito przewiedzie ryczowoje, mamy netko nedom przychodnu.
1: Dziejatnačlitna wotročanka Emilia Švanec je so hakle před nimale tydženom do Reykjavika podała. Vítaj, Emilia, rejne so ja to pola tebe dženca fungovalo.
2: Hej, vítaj.
0: Hej, Emilia, ty dživaš tam v Reykjavike za katolsku cirke, si ty mi pisała. Sem predraz rešeršo a zvišťu za vúčenia podžel katolíku v islandske jeno 4% ľudnošče. To sú po takým jedna menšina. Kaka se na to přišla si tam do islandske doječ a tam za katolsku cirke dživaš?
2: Celé jednore, dokýž som nankala tu hej praktikum, ktorý sa cirke hej babi tu podberať. Ha, der ist mir ja lupio, was er bei ihm die Stunde Boski der Islandske hielt. Hei, die ist nicht sehr neulich Zirkfuhrbottberats mit alle im die Stunde keine Lüdet.
1: Emilia, das ist nicht gedacht, dass hei Zirke, der katholische Zirke, so dann Troschko Bottberats zählt. Ja, ne damne praschen, ist das schon am Troschko für die Recherche an Jonat Badno. Will Islandske Wiele Lüdi heißgere do Sonino veri? Maja tam da samo tež externe ministerstvo za to, je či to s tými soninami popom znova napadno.
2: Hej, zdiela som napšik vec, že sú hej, nekotre droji, da byli přepovožené hodbač, když sú tam byste horine, když oni praja, že sonine tam bydla. To sú také moje nazornine, ale vo sebe tu nekaz

0: শুই আমি তো নামিস না পপম নিয়ত দাইকি বলকি চেমা
1: সামা ভিজা আপশ জান নেসা
0: নিয়ে লাগ
2: হাই এমিলা সিতে তাম্পন নিয়ে নিয়ে ওয়াসাজে হা হাই গাসু লুজো নাতে বে রিয়াগো আলি গাইসে দে তাম শিশবা
0: তা ইয়ানা শুন ওয়াসা লামুজেন প্রাইড ওয়ানি সুপপম তে শারাপ শিয়ট ওয়ানি নাতো জত তাম গুজলেটো কেন পমোচ নি পমোচ সাবশিনজে আ নি পটপরা দয় ইয়ারা জেসাদি তুকিশ সো ওয়ানি প্রজেক্টে জাকোনিজা তুতুন পমোচ হাইটিশ টাকটিশ সানিহতু সাইমুয়েসা কাটুলস্কু চকিতাম
1: A jak potom taky tvoj typický džen tam vupada, što jsou tvoje nadavky, ale se to snadatíš již raz tu šongzu, ale máš ty tyž tu šongzu v všednem dňu, co trošku ze krajinu tam zeznajomnič?
0: Also můj typický džen poprám vupada, dajky za dopadnu poprám džuam vola knižnu tam, mačera Tereza, a to za posebe za Ukrajinčenju šio tu ja ješt a te vučila tam ja sebo pomam ha ja potom ja ješt druje džuva ukonjam v dekeži džiš budla te patre te pon poponu takle a po džuva mam ja potom ješt čas si krajinu tam povladač tak velika ješta šako sem vymyšta a tam nimaš cilje tak jara přistupke přirodze možem prajč.
2: Hej, Emilia, ty jsi někde nímale týdžen tam v Islandě, já ti sám za něco napadlo, že ještě by z Vůžice pobrachuje?
0: Hej, also na každý pát, že ještě nějaká bytne je tu hejte vědro, bo se by tu jara silné věci, které tam je, které by pravdě jara nezvyčené, abo ty už so je generál nešítko jara rozčiněné, jen já co hodin třeba, so bychom si mít dojo, abo si můžu to vobladat, to je pak nejo tak.
1: Hej da, Mozilla, tak ne znajemo neskere. Jo je štola, šo jara zroščene, zes nekajke mi veska mija, bo hej, v Vůžice kaž tako jodo pričo neveski, treba še nešpeč menšinu. V Budeši na tešje naš 20, to snačko sina, kač netko lepala vas. Emilia, to vopravdže jara rene klinči poprom takle, možeš tak cele dere je noe krajze znač. Utrobne Jack, debi, so se z nami telefonuva.
0: Jara rade.
2: Hej, poladajme dále do Chile. Štú tam u nie je, až to tam dokvane činí zoniče po příchodnej hudžbie.

0: Hej, tak spěšně je vone zaso nimo naše dženciše vůsvanie. Bône zajímavých rozmovů a telefonátů z celého světa.
1: A štůjš je při svůchaniu jara dere gejčbou, to mě snadno napadno, že je náš tropěnc pobrachu. Tůn jsme dla časových příčin náže šmolnič dobělou, tůjš nětko krutko a svůdko.
0: Hej, tutom piatk odmier so menujce Germuška 12. Serbsko gymnázia. Lica pak na hinejši location hat zvučené. Večerat so džerta od 21 hodin smeče so do jednoty v Krušicach podač. Kapava študa hevak tam na rie vita. Moto večera reka govo vokovo sveta. Tutom piatk v Krušicach. Dalše zaradovana zoniče potom v příchodny týden.
1: Po takim dobe zladovanja do přichoda v posledních hodinách sme so my s živenjom serbskich modnostnoch v Ukraju zaberali a mnozy z nich sú tučasne menujce, tiež sociálne angažuja abo sú na Ukrajine šuli.
0: Hej, to runja sme mnoho doživinách našeho dveju studijného hošti Mile Gisvokec a Hanne Nukec zonili.
1: Tak napríklad pokyve našeho expertče dôvodobne s plánovaným započínač, sociálne kontakte přes Bumble for Friends namakáč a potom poslední ich pokyu byše hýšče nešto nôho vúspytač, štož hevák tak činil nebe.
0: Hej, štúšte, so po takým po našim vúsvaniu dňa přesvedčiť dal so raz do Vukraja podať za trošku dlhší čas. Tu môže si tuto tips vopravde k vútrobe zač a na naju expertče poskač.
1: Što jest nastupa znači jeszcze niektóre obrazy naszych w Ukrainach ludzi, którymi jsme dżęca telefonowali, z którymi jsme so skontaktowali, tam namakacie też na Instagramie jeszcze jedną kukujżą, jeden małki w obraz. My so słyszymy przyszłym tydzień za so. Bożymy a dobrą nocku.
0: Dobrą noc. Zadkula.
2: Moja bądźla.